0: That's 4136.
1: EMS 3854.
2: EMS 3854.
3: 155. Both vehicles, both operators are valid. The South Carolina vehicle does not show an insurance code.
0: Joseph Rodriguez at Gansburg.
3: 1321. 1322.
4: 304 responding. 4157,
0: Sheriff Dispatch.
3: Engine 304 responding. 1322.
4: That's saying Spezia will be in this unit and off the jail.
5: Myself out, and the EMS just got it as well.
6: 1322.
7: Yeah,
5: 1324. 5654, same traffic.
1: 13.3. 5 5 4 8 5 8 1 3.
5: Right now.
1: 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10